0: Daniela.
1: Hey. Daniela.
2: To je zala.
1: Se jo naraz dobro znovu džirao. Vša poriadku?
2: Myslach jenoš na to, kak je vuka pšetso cile dokvadne dvometva. Dvo zavostaj
3: preni začiš. Von vita hosči išče pšet
2: domjacimi. Ona usto praješe.
1: Vupada tež kaž vulizane. Hač runeš vona južno poutra mesaca viace mjetva nije. Jo je tak čišo. Cele nezvučene. Dež to z mjestom přirunuju.
2: Tak mjene drije nevostane, dež znamma i v přichodže zase živene začenje. Nebych se jednož myslil, zo to tak spišne přinže.
1: Nezabuč. So je so vaša vôka vieseliva, so chceš státok pšeozač. A so nima so pšedač.
2: Máš pravé. Nietko pak daj na ju dalehiť. Kde sme ste javo stavoj?
1: Ty meniš, predahač se sonič započal? Bych môj pri fasáde. A ta je v poriadku. Samo brožne a konec ju preky do štere vupadate. To môže svojo konia, potom k jutram doma stejo mieč. A ja môj asi v nich svoj závod zamestnič. Dež tak daleko bude.
2: Doto zmejemo pak Nucka ešte kuskneš to čineniu.
1: Da môžemo tla nedo Nucka dále činič, dež je Jovonka všo okej.
2: Tada, tu je kľúč. Zajzám, otevri sa.
1: Tu ta vojn. Jo všetko ešte je. A čo než, že no jo poutra mesaca nikto viac nebydli?
2: Hej, to je vojnče čatstvo. Vúbuča ve mni, jenoš najlepšie do pomnenky. Nemôžu ani riec, što to je.
1: To dresu le džesatky živenia a stavizno, môj ľube.
2: Boju so zo múho so to zubič, dež domske ponovi môj.
1: Vojn bude so zmenič, ale nic zubič. Tola zatom tež stavizno steja. Nova vojn nebude potom snáč viace džečatstvo rekač. Ale za to... Doma. Tam. Žeš pödli môj.
2: Spravdu prajne sa na to samo vieselu. Nemôžeš cíva očaknúť, zaso sem pšičaneč. Zaso mies pšečelemi byč. Tu svoje tovarstva mieč. Nic skúždu akciu zdaline otvosovač dobiač. Haj. Skončne zaso serbska zromadnosť svojimi serbskými bratrami.
1: Serbse bratia a serbska zromadnosť? Kusk mene zela radšej nebe škodžavo. Ale krok po kroku, môj ľube. Mamo tla na ju plán.
2: Haj, šakaj, nitka pak buj. Svišu hiže našo nebo vôku rec, za mamoj nuc pšič a nic v duriach stať.
1: Haj, kaj štedu, jako se mi prini raz ju sobu zau. So by me predstajú. A ako tak daleko bie, so naraz preč byl.
4: No, politaj skončne núc a nedajtaj sa doho prosič.
1: Kvalne zo skrst? Kriní, hakšo.
4: Ty si zavešče zala. No, Renje, za se skončne raz sobu pšieva. Ja som Maria. Vokomik, dem se skrutka ešte rúce vodreč. Tute začuče tola znaju. Pokaž raz prošu svoje rúce.
1: Rado, kneni. Ma... Ale čo odla?
4: Aj, voprodže kameneče saka. Daj, keš kropavé rúce. Veš, naš stare nanje nede jako kiška skale djevo. Jeho ruce samo iše hore upadašte. Dži nas dječi jacao, je to bylo, kaž by rekči nichtu spiskovi papiru policu jedže. Ty so dođeva hođiš, to ne dom vidžu. To buđu našemu luftiku si dane ili tyč. Přinčiš ak bole po mojim nebo Francu. Ale praj raz, že da to noc cova ostane.
1: Daniel ještě raz ka auče, dokož je nešto zabil.
4: Ach, pojruniš dale. Što da buđe moj tu durer stača na neho čakač? Sam vina, gdje še ju takle steja u ostaji. Boj, bitlinske je rene zatepena, blina krete.
1: Nie wiem, jak je to vaša vůka činiva, ale ve tuti stvě jsem se od prvního dňa kajš doma čuva.
2: Hej, naša vůka mi ještě vůčko za rumu. A nimo to je smerč rade katalogach a časopisach za meble listovava. Nebe to drženě přidava, ale jsem si vist, že jsi tam nešto škúli odkladava.
1: Štož tyž přece z toho ruma činimoj? Tutun kompe, vostanje.
2: Hej, vůka je jen tež ľubovava. Najradšo je tu sedava a trošku podriemava.
1: Tun však je tež ideálne za čelvanje. Taký mehký kež je. Ach, bych se na blaku vůsnoč mora. Hej, što da tu netko činíš?
2: Chcú příjemne sedieť. A so tebe přitulíť.
1: Da poju.
2: O čím ta přemysluješ?
1: Na jednom boku so mi bydlenská jara ľubí, kajkaž je. Na tamnom boku pak zda so mi trošku mała byč. Přemysluju kotruščinu moje převamač. Snáno tu k kuchni. To by všo otevrivo.
2: Nevím tak pravé. S čine bu to rač? To je tohle dopienes. A rum na koncu svoj vosebit raz zubí. Hej, dokáda naraz tvoje posty po mojim kline počuja?
1: Sobie jest dokładna plana na puč podali. Ale taki mod w obsiedzio statok, a wszak je za nich cule sexy. Ale wróczo ke temie. Wiedziach modla, że nie oczekuje nas hotu niezdo, ale że doby moj troszku inwestować.
2: Miech tajku... Ideju. A sem ju hiša raz rubie přeličil.
1: Če se ličil? Datla so ničo stač ne može.
2: No haj. Raz afektivne pad so tu je nošto najnuznišče na domskim čini moj.
1: Haj.
2: A tož bych se potom kredit zau?
1: Začo da trebaš kredit? Je li zelko do kježe netukne moj?
2: En dic tak nesčapna. S kreditom mu pa me nespišne, lekarsku praksu tu nausivo te rič. Rume votna ječ. Je vuhotovač. Sotre čista ječ.
1: Če odla je noš sotru? Na koncu činjači hišterjane v oči. Da pak prošu tež jedno bratra, kiš mi pšimi kota, dež raz v praksu nimo pšindu.
2: Dvo to tola nitko zceva njenže. Custy mi naš red, co ne trebamo šo přes viacere leta votalokka činič. Mówaj mene, abo bule, nedom sem přičanič.
1: Votom smoj tlažno rečavoj. Krok po kroku, a nic všo naraz. Najutola ničo nehoni. Hevak mi však přeco povedaš, kak spokojom so rune, jako přista jeno leka. Máš dobrú mzdu a môžeš dobom bez rizika a hospodárske zamovitosť raz ládač, kak tajka praksa bieži.
2: Ach, kajký riziko, da bych ako lekar tu nakraju mil, kajž brek, že bych u lekara tu trádali.
1: Si ešte prijara bez starostne za samostatnosť, môj ľuby. A nimo to som tyž ja, ze svojim aktuálnym závodom jara zbožuna. Tváča mederie. Kolegojo so vúzačne raz cool, a nadoký nesu jenož kameno česarský štandard.
2: Nemyslíš, da se za nebychu tu tajku derie vúkubanú myštaku, kaž tebe nedom zali?
1: Zabúdeš trie. Zasem svoje vukubvanje skoro horje dała. Predač nesem k tebi do mesta přišva, zobych je tam zakončiva. Vim ešte dokvadne, što je mi môj prvný šef jo ve Vúžice tedy pri požadaniu rek. Nemyslo se je, zo je to dživo za ženu. Ale predač to byl nikajko vukrajnika brač. Dokož žano druho nenamak, dam račo tebi šanzu. Ha?
2: Okej. Okay. To pak nima ničo z Vúžicu činič. Tajke nešto môho so či miestče tež stač.
1: Haj, môho, ale neje. Vorožel nem z dži, ani nereči môj. A dobil si ešte kus nešto nádživač. Predač môžu so tu ze samostatnič.
2: Bytola tež kritica či môha.
1: Vulkotne! To nedam vobaj hubaske kredite vodvačuje môj. A dokeže tak ani ešte fenka tyknu vojne s môj. Potom jo jenoš iše zadruži, vori moj.
2: A...
1: Ničo, a... Cem tež iše názornenia do svoje samostatnosti zbírač. A tež to, môžu najlepie tam, kdež rune sem. Džeda moa sa hevak vo kameno česarske dživa při restaurácie roda starač. Jo nausotváriš tola jenoš narovne kamenie a sviate kříže.
2: Je to nešto špatné?
1: Kusk, vostu dve... A prede však se pravi rek, zo veľa vo statusových symbolách nedžažu.
2: He, što má to šo netko ze statusovými symbolami činič?
1: Što da kříže na privátnoch ležovnošťach hevak sú? Što štajky postají, čini nešto za to, kak ľudžo veľsú na neho ľadaja. A pokaza, zo môže si to dôlič. No, a tajce sú potom jo moji voni nadavky dávarjo.
2: Ach, přestajn! Aber sie schrätze bitte ich nascha woka taika. So je jenoš susodžic dla kříž před Tumským postajíč dala. Zabudžeš treze mamoj nitko tež taiki statusový symbol.
1: Vodaj prošu. Máš pravje. Voto však tež rune nenže. Smožno to la viacore ráze vo najo nauroč rieča voj. Nevem čo da nitko zaso s tým šinžeš.
2: Wiesz co? Zabudź to najlepiej zaso. Kajś prajne, to bieszak jeno sztajka idea. Co minisz? Jako przychodne do kuchnie? Mi ce so kuweja.
1: Czynisz kofi? Kajś wasza wówka?
2: Jak to jej on czyniła?
1: Nie wiesz co? Je mi to raz na svedženu rekva, jako sem jej v kuchni vupomala.
3: Na každu šalku jednu žičku. A k tomu ište jednu za šmak.
2: Nesem žene vúce, vúce pomoč treba v kuchni. Byneš tu, jako malo pera chusto při nebih, tyž je nešto variva.
1: Byl. Nic bih.
2: Što?
1: Tyž byneš prajíš. Potom dobiš eu formu verba vúživač.
2: Jako kamene česaka nese rune van fachovča za serbštinu.
1: Ty tež nic. Ale šo jedne tež. Što myslíš vo kuchni?
2: Puh. Tudre dobi moj kus kjace činič. Najviace vieco tu išče z džičacu rdňu znaju.
1: Vieš ty što? To preostaju dospolne tebi. Jenož dokož na osobylu nebudu naraz vúce varič započeč.
2: To je tež lepe tak.
1: Ej! Mi to tak jara faluje, kak se za čas studia za najo večo vario, a kak smo potom hač do noce bachtavoj. Z toho časa zo dživaš, ledma ešte k tomu přinžeš.
2: Ach, to dreze svojske praksu lipe nebude. Snano je na času, zo či termomix kupiu.
1: Što da to naraz dobi? Ledma zo muž dživa ma žona varič? Nic tak spiešne, môj ľube.
2: Nie, boju so jenož, so nebudeš viace votedžena ničo práve jesť.
1: Jerenie, zo so vo mne starošiš. Ale vodne tak a tak ničo varič nemôžu, dež som na tvarnišu. Zväčšo pak je niče kiosk v blízkoši. Hej, ja víču zo voči verčiš.
2: No rune von strove to nie.
1: To zaso spojibom nadžile vúrunam.
2: Daj si svojdeč. Naj. Přibyč při svojem napínacom dživé dreve, ale nebudeš.
1: Bojš so za moja rozlišč?
2: Nije, nic vopravdje. Dobju jenoš na Luizu myslič. V tem videu, kotrž smo za skadževanku před 5 letami večeli, bi ona išče tajka švižna, a šikvana.
1: Okej. Okay. Netko pak sem čipna.
2: A netko je tajka nabubnena. Nimale dvojce tak široka.
1: Žona drene smeđa toste bič, abo što?
2: Z lekarska vida ne bi nikto pše toste bič smel.
1: Ne vorečuj so, moj ljube. Vi moj vobaj, zorune jako lekar ne rečiš.
2: Ne možu si predstaviť, za je Luisa jara zbožu nas aktualni situaciju.
1: Pši posluhaš si tež raz, tož rečiš? Boži čkece. Ale kaž ja ju znaju. Je dženca skere nespokojom s tým videom.
2: Dokež je radšo tousta, hač švižna?
1: Zaklate nie. Tovašnostná vobraza dla, kotrož video transportuje. Šikvane studentky v reálnych, národných drastách smieča so smieč. A rejne rývač. Ale maja v pozadku vostač. V sredžišu však stejači kadlojo. Všojedne, kak rôzne a široke, akáž nacionalistča nešto vo přichodže národa žuja. A ty přinžeš mi jo s nekajkým neriadom vo svižnej a toustej Luize.
2: Netko to zaso přinže. No, ale jako Lukáš by sa šun zjebane ču. Sľube jej svieru? A hižo da sa ona hič?
1: Da sa hič? Vona kodži nadživo, stará so vo džiči a mátež ište s Lukášom hoborský baby na staroši, ký so za filmu a serbstvo posvieče brúči. Miestom zo vona doma všo sama čini. A snano, knieže lekario, snano záleží to tiež na tým, zo mieže strôtniske čeže pši samodrôši hadama. Ale nie, Luisa da so hič a mieta špatné svietvo na boho Lukáša. Trudo sa vopravde prašam, s kým svoje vožo džilu.
2: Prošu, Zala. Prošu, nedaj na ju zaso na tutun puč vodpočič. Vieš, tohle zase pracujú. Ale dopomniš sa na to, što si mi sama raz povedala. Zadobíš se jako žena vedome vodvučič podvolna byč. A k šemu hajrec, zo je to dlhý proces, dokáž stejče staršie tak kúpavoj a to vášnosť, čo od tebe tak očakuje.
1: Što chceš mi s tým riec?
2: Zasím tyž Jana, vy ste vášne vodrost a zo dobiu si šelke vietce najprv raz vodvučič.
1: Ah!
2: Hej, što na to?
1: Chceš sa hrúne vúdspravnieč, zo by mohol dále svinio byč. Se kúpavne človek, od tebe smiem tlakus nešto očakovač. Tyž nic od tebe. Od koho da hevák? A što se vám měníš z navěste vášně vodrost?
2: Dopomnu se na jeden večer jako děčo, tu v kuchni. To je celé doba, jo. To by náš děti ještě živé.
4: Ach, můj ljubý Danielo. Pobrachuje prikyše nešto?
5: Ne, Vuka. Čit minje še za dobju jara spola tebje za poriadkom ladač, tež však vun runje žane kvile za to nima.
4: Seda sa tak moži převele pripojn cvao?
5: Snano, ale betiš jara vostu dvo, što si povedali. Što da jo činiš, Voka?
4: To je tam ne. Vopok vem, rum vem, přeladam kvodža, kač doby mi nešto boze zješč, predač vodbeži, tajke vece. A namazam užam ešte pomazky. To môžeš mi pomáč.
5: Rado, Vuka. Što da to je, Vuka?
4: Šmauc? To je tuk. Vodaj, runieš.
5: To mi nesvodí.
4: To te môžem po ich češkým džile vodne tuje. A k pive tere svodí.
5: Ach, pivo tež nesvodí. Je tajke horke.
4: Se te pivo piju? To pak radšo mám je nepraj.
5: Džilovi přečeljo menjachu, pravý muž rádo pivo pije. A džet je me mavý kus kvoptač dal.
4: Vyši, bavce. To junu na vás nekečbuješ a potom tajke nešto.
5: Če odla se popravom jo v kuchni a nic v bydlenské, tež dobíš tola popravom na muži kečbuvač.
4: Što da me s tými mužmi tu? Oni ne svoje věce riaduja, a ja se vo svoje nároky starám.
5: Necháš ta ty vo vesnem svidlnu sobu ryčeč?
4: Ja sa celé jedno veselu, když si ich povedania tiež nešto vúrosče. Najlepším páče vesne svidlin. No, tak ma je znajmenša nešto zadivo.
5: Za čo da treba nešto zadivo? Nesu daž do cvedži nadele?
4: Gdje stari muže niča činjenu nimaja, potom šindu je naš na uposče. Dla toho, moj ljubi Danielo, pitaj si zajedoš nekajku zabiru, a angažuj so. To šak sebah pšetco trebame, a nimo to potom svoji manželski pšidomjacim džile napuču nese. Najbolje zlje je, když nimaš sam niča zađevo, a z vos tudi jenoš mudruje, što mi va išće nađevač, a što moaš lipe činić.
6: Pavija, žena se pomaski vostanu, to ta ne može tak dugo trać.
4: Nitko donesti mužem te pomaski, a potom punčeva hore. Je pože, abiš no davno ve vože bići dobil. Najlipje tiš votem niča mame ne prajš.
5: Haj, Voka. A dokud máte při i ruce plné dživa s věsným svědčenom, nebude napuču, když mi ještě bajku povedáš nic?
4: Ahaj.
1: Kajka da je dostva?
2: Voka a džet nesta je vůjce vůživavaj. Tu sta jenaš věce odstajavaj. Tohodla je stva tajka zastajana. Svoju srpsku drastu je naša voka například v tutoch kamerách měla.
1: Zo je ju všilte leta svěhu nosova. To můžu si jenaš těžko představit.
2: To ty nebyco, abo?
1: Bože, dla nie. Vida tych chcú, zo všetne srbska kočú.
2: To by tyž mi předalo košlo. Sama naša voka necha še ju popravom nosič. Vodaj proši voka, ale ja tu žanu tajku falu nenamakam.
4: Da dobiu sama raz poladač.
2: Nekakaj jasne prava, zo nesmeš sama behač. A ze stovom nemůžu čáčky kamore sunič, když je stva tajka zastajana.
4: Chceš mi rec, že nesem pravě rumvalva?
2: Když mi leta doma povedáš, že mám porad k čerže, či je to tola jednož ferne. Kotru barvu da ona má?
4: Je modrá s bělými depkami. Modrá čišta les poznaješ.
2: Vizo. Što da je to? Vuka, praj raz, to je to larninski šat.
4: Jo, to nje. Bi mi jun prošu raz dao?
2: Je to tvoj?
4: Haj, z modih let. Sem prekrasna v nebu padava.
2: Nie se da pšetco v narodnim prasče kodživa.
4: Jako modestna sem ju išče dostava, ale popravom nechach ju scova nosič. A z dživetna če bych ju samo i život povoživa. Sem jedne leta bez nje kodživa, toke sem ve vojeracach dživava.
2: Haj?
4: Haj, ale potom sem tvojeho džeda zeznava. Sme se spišne zmanželivo, ja sem ju nastatok čanova. Mijahme šak vrčav, tave vse LPG. Donesem jace do mjesta dživačva.

0: Trošku škoda, že nejsem jen žene věci nosit šmua.
1: Chceš si jen ještě raz voblec?
0: Ja čeká, čič můj ljubý Danielo. Pýtaj radši dále moju falu.
2: A? Se falu ještě namakal?
1: Aj, po nímale hodine a potom zasem další kamo ještě přerou. Rům doby se opravdě raz vůrumovač.
2: Potom pak bych můj zněl něco činič můj.
1: V okno jde na sebe a před oknem máš vůlku výšninu. Když veličí slunce svědčí, máš drýrjánu vůlku zelenou štomovou kronu před sobou, hevak pak je stváskere čimna.
2: To seba tak zlý ne. To můj dževanskou stvu zaměstnič.
1: Za čo treba můj dževanskou stvu? Ty se kamene česaka a já jsem lékař, nebudeme z home office dělat.
2: To máš vě za pravě. Ale za svůj závod trebám šon malý byrů za odličení a také něco.
1: Měniš opravdě, co to trebáš?
2: Hej, abo máš jiné ještě představy za rům? Nechak se mi zdá, zožno za ně něco plánuješ.
1: Nej, jak to by rec? Myslech na děčacu stvu?
2: Prošu, Zruni ještě o tom povědal, že tu lidma svět za noc přijde. A netko chceš zruma děčacu stvu činit?
1: Můj to na najuspanskou stvu sem přepovožit a starou spanskou džida havoky za děči vůživač.
2: Cele pomalu.
1: Hej, ale...
2: Můj ljube, to přeco ještě na namaj záleží, kako děčacu stvu trebáme.
1: Také něco nemůžeš teda přece tak dokladně plánovat.
2: To šon víš, co jsme městem v 21. letstotku. Abo? Jenož derje zóny se so na žunského lékaře specializoval. A dota však je so na maj tež cune derje rádživo, že či vobenš. Nic?
1: Vobenš? Vopravdě? Podle tebe klinči to kajš tajka korosť. Když pak jsem správne... Státe jsou mi dvě těžku skmala za pravou serbskou svojbu.
2: Pravá serbská svojba? Či změně držana nesu, abo što? Jeda ze mnou spáča, děči nádživač, tak než to kaž návod na vinu vatoš za tebe. To dostane pomenovaný serbský pracovaný dom hinaši voznam.
1: Hej, vyštala za to tak měňu nesem. A tajka vůlka serbská svojba je však tež něco rjane.
2: Prajtun lika, když votrania, hač do večera ve svoji praxu dživa.
1: Ej, nic tak spěšné. Můžeš tež nadživo chodzić a přiuším črudu děči měč.
2: Ze mnou žána vůlka svojba nedává.
1: Ale nemůžeš tola sama postajeć, keko děči zmije můj.
2: Vězo, moje dživo, můj ljube.
1: Tu dževo živenské plány a nic jenož vo tvoje, ale vo naju.
2: Hej, vo naju. Celé pravě. Já nebudu doma s děčimi sedač, městem zabudeš ty vodňokně z duchto a po večorách kašnitko při každé skvádnosti ve prvním rynku stáč, že šriká Bohu k češi a Serbám k vůžitku. To dobyš ještě raz svoje představy trošku vopravžitosti přiměřič. Prašam so tak, abo znak skerje, zvodke tute přeče za vůlko svojbu. Tak nejapce přinže.
1: Što? Nejapce? By to vidžava, jeli neby so mi přeco vůvinova, když chcú vo děčo řečeč.
2: Mám svoje plány. A k tomu sluša tež můj závod. Když chcú si tu založič.
1: Ale zala, junu doby mu tola započeč. Smoj vobaj nimale hižo cicači.
2: Moj ljube, ja tla chcem tež žiči. S tobu, to je za mne jasne. Ale nic hižo netko. Smoj tola vo tom rečavoj. Runje mužu na svojich tvarnišach názornenja zbirač.
1: Ale čim poždišo započne moj.
2: Čim kruči je čas, ki sa žiči ima moj. Haj, ja viem. Ale dvě jste tež cool. Hůn je tak až jedna. A jeli nebude na mé dáte. Potom je to tež akceptovač.
1: Akceptovač, když biologia nechce? Hej, dere.

0: Ale akceptovať to, keď si to zariadovať nevieme, nie, to nemôžu.
1: A ja nečuju sok mana, zobych dospolne vrúču stupiva, sa jenoši še vo deči stáva, voju so. Zobych im to nakoncu zázvo brava. Im za to vínu dáva. Tak to je tla tyš nejnže.
0: Máš pravý. Ale tak Češko to tola byč nemôže. Tam ni si ty šo pravie zariadovač vieča.
1: Znana da byče raz mňa s přečelemi ku správnišo ze sobou riečič. Asi nic přeco spýtač mňa sobou pokázač, ka kdere so vám šo rádi. Tak stajče sa jenož sami počišť. A netko daj na ju pošu dále hič. Zadaj ku komoku smu sa došváčivoj. Po niečím zrozumiu, što je váš nám za dživným začučom zvisku s tutým domským miniu.
0: Vopravde? Zcova neviem, zo je dyraz také nešto rek.
1: Kak husto, da sú so zcova vašo nana za jeho začučemi voprašal.
0: Ište ta jedna stva, a potom jenoš ište vúbia a pinca.
1: To ju by spanska vašiho džeda vôky, abo? Jara špatánisse.
0: Vodno nestaj tu žene bývoj. A my, nučky, nesmeďachme tu nuc.
1: Nie však tiež žanie příčiny bylo.
0: Skere naopak. Čakaj raz.
1: Za čím da netko pýtaš?
0: A to nedom vidíš?
1: No... Netko pak som čipná.
0: Tada!
1: Šokoláda! Zvodke...
0: Tu horeka mi ješe naša vôka všetco svoj tajný skôs vodkosťo. Ale neprešiecame čeho dla tu horeka kamore a nic deleka ve veľbiku.
1: Dokuž potom viac sa tajný bol nebe. Máš tamhle kus šokoláda vôkoho húbe.
0: Dže?
1: Čakaj, ja či ju prič s činiu.
0: Ach, boh ište nešto večo. Što šmúva sa nama netko ľubič.
1: Ježno ju sva raz nešto poslušo prečano, potom zo je vaša vúka vumreva.
0: Na čo da ty ju nemyslíš?
1: Fuj, Danielo, necham so s tobou vevožu valič. Kotrž nakoncu hiš za vaši vôku vonia. Ovodaj. Ale ja rúne žaden lušť nezačúvam.
0: Ach, nebuď tola tajka.
1: Hanetko, vostajme, prošu.
0: Bujno, nemej so tak.
1: Hej, všestaň. To netko viac žaden žotný. Zrozumiu?

0: Hvor dig, prøv at se. Så lad. Nevím, co je to do mě zajevo.
1: A menšo než to.
0: Hej, prošu, nebuď netko neferná.
1: Što da by po tvoje mene neferné bylo? Po tuti akcii?
0: Što da je tam vonka, zo tak s oknom hľadaš?
1: Ničo. Myslím na nešto.
0: Na čo da to?
1: Nemôžu či to rec.
0: Čeho dla nic? Bo ty nám máš potajnstva. Kvostaš mi nitko takhle?
1: Nie. Nenže jenož přeco od tebie, Danielo. Všem to dobře vás lúbíč. Žáne svoje. Ženie nikomu. Hej. Voga Maria! Kde da sú? Ale Voga Maria, čo da je?
2: Čo, dere, moja ľuba Zala. Ale čo da ju činíš?
1: Vítu dola, zo nie všo derie. Što da tam máš? Je to v obraz tvojho nebo Franca? Faluje či von?
2: Nie. Što derie? Staj sa s Danielom Vadživoj.
1: Ach, to ničo nebie. Nedorozumenie, viac nic. Vun je nešto za konstudženia plánoval, a ja tiež. Ale nesmoj sa pravi dorečavoj. Ničo zvo.
2: Ale vun je taký ľuzesky pšitem byl.
1: Vun môže sa im tak pravi miazač. Zazvo by sa potom skrutka, ale sa tiež zaso rúne tak spiešne zmiruje. Praj přeco, zo má to naskýra vo svojho džida.
2: Je to tak. Ale praj raz je von hevak dobre k tebi.
1: Hej, čau dla.
2: Nečini tebi ničo?
1: Nie, Voga Maria. Kak ta netko sva na to pšinžeš?
2: Tež nic, tež sa zazvobí?
1: Nie. Tež potom nic. Před čím da sa tak bojíš?
2: Nenúzuje tebe tež kvietcam, kotrež necháš?
1: Nie. Vopravdže nic. To ja slúbiu. On môže vodce, a snáč tež raz lozesky byč, ale to môžu ja tež. Nesem je jenoš ište tako doživiva. Ale čerdla sa za tom prašeš.
2: Jako džičo ježno sa tiež tak rozňovač mu. Vo sebe diš by jem šopše vele.
1: Haj, ale to tla ničo neušedne nie.
2: Bojach sa přeco, zo přejara po našim Francu přinže. Zo ništo vo tjeho nemdrostče v Danielu cí.
1: Boh prajva, že to tak s tým dáletáčom nefunguje. Ale što da meniš dokvarne?
2: Náš Franz by poprovom taký dobre. Ale môžeš tiež inajší byť. By to je nož zriedka. Je to z neho tak úderivo. Potom pak ja o nej se zase spoznal.
1: Je da vunčiniš to načinil?
2: Ale ty nedáš si išho ľubiť, aj?
1: Nie, nedám si všo ľubiť. a nebojú sa tež, že mi Daniel nešto načiní. Von je dobrý kadlar. A neboch s ním romadže bola, jeli neboch o tom všesvedčená bola.
0: Zara? Hej. Zala.
1: O. Oh. Šta je, Daniela?
0: Hej. Što je, Zala? Što je, znamaj?

0: A s tým jednodom 12. Čas za...
1: Nábožné vúsovanie.
0: Čenca katolské s farárjom Gerardom Vornárjom

Tute sviate sčenjo znamenša jeho prejni džel, pšedne se so verjujem tež na svežinu Božjeho čeva, vonka pšet voutakom. Ne vem, kak so ljudjom pšitem dže. Čuja so narečani. Oni su tola su pšeprošene sčehovali. Nejsu zasojunu či menjeni, kociš nejsu pšitomni, kociš su svojho kneza, svoju viru, svoju crke hižo opuščili, a svoje zbožo snano druže, pitaja. Srozumnejše buče nam širunanje, dešče na nebeske kraljestvo počahujeme. Kralj v stavizne reprezentuje Boha. On přeprošuje kožo človeka do jeho kraljestva, zastupič a po svojej smrči svečen večného živenia sobu svečič. Přitom nerozeznava mes tými, koci sú s ním zviazani, po takým, ki sú do neho virili, a tými, koci nemejachu, abo nohcechu, s Bohom ničo činič mič. Na kožem jednotlivé záleží, hač přeprošenie přivozmie, abo ne přivozmie. Kujždy je svobodný v svojim rozsuče. To potakim tež rieka, zo ma nimo nebies, niež to byč, džež môža či po svojej smerči živi byč, koci sú Bože přeprošenie, vod pokazali. Tam doživia napřečivnošť nebies, menujce egoizm, námoc, hidu a ničenie. Kaž kužde přirunanje kromi tej štute, a to runje na tute mestne. Nic bo je tun, kiž tých pokvosta, kociš nejsu jeho přeprošenju do nebe štihovali, ale ľudžo sami so pokvostaja. Přetoč nohce hudže na te mestne byč, džež bo a s tým ľubošť kneži. Tuž dovia so s tým odnamakač, džež to napšečivne kneži, a to je hela. Hište junu, bo nikoho dohele nestoči, človek je, ki se přečivo Bohu a jeho kraljestvu přečivo nebesam rozsuči. Přivšim znemirnja, zo kralj, abo s tem Jezus, zvih a dobrych na hoščinu přinčta. Tole rozrisa so skvastne drastu, kot už dostave Jezusovom času kujžde nakvas prošene při zastupje darmotne přepodatu. Sam pak z jeje přiječom zvúrazni, zmeju so po regulách svedženia. Todre vone nohceše, kotrež nebe so kvastu drastu v oblek. Na nebe sa počahovane voznamenia to, tež nechtu, kotrež je v svojim zemským živinu ulke zmilky skučiv, dostane od Boha přístup do nebes. Pod tým umienieniom so nebeske pravidva v obkyčbuje. A tute rekaja, zosobe nebesa všitko po ľubošti stava. Štiž potakim svoje nelúboznošče spravne v obžilnošti, kdež v smerči před Boha stupi, smier so na nebeske hoščine v obžilič. Štiž pa chce nelúbozne vostač a do nebe zastupič, tomu to Boh zadživa. Přetož u nebe svedžin v nebesach jenož kazev, ale samo zničiv. Za človeka, kotrež je čas živenia zvybil a chce tež po smrči zmyvostač, nemôže v nebesách žiadne miestno mieč. Vundrbi tam hič, kde sa jako alternatíva poskyča dohele. Ľube sotra, ľubi bracia, što ješ Jezus v svojom čirunaniu s drastickými slovami ujasnia, je za vás a za mne a za všech ľudí dobreje vole tež pozitívna povesť. On nám zaruča, zo smieme jako dobrý a zlý jednej v osobe k nemu pšinč, pretož nikto nie je jenož zvy, abo jenož dobre. Když pak v zetkaniu s Bohom svoje zve strony v obžilnoščime a so kvasnú drastu ľubošče v oblec dáme, chce jo celé ľubí byč, přepoda nám Bo rade miestno v nebesách. Kak jane nebesa sú, praj hižo profet Jezaja v dženslišim čítaniu. Knez vojsko vôtuje hošťu na nevšelakorejších vínov a krutých tučných jedžov. Vun zničí smerč na večne a knez Jahve zetrie slzy z kujždičkého mezvoča.
To was namenia, w nebesach namakaja jeho wobydlerjo všitko, što jim teje a jich zvesela, do teje míry, zo budu dospolne zbožovni. A to, što šmovo jich zbožu škodžeč, hižo neexistuje, přetož smerč a zhudoba, hida a zbožč sú v nebesach za všim druhým negatívnym dospolne zničené. Bo je sama lubošč. Tomu požunuj vás, Bovoc a Syn a Duch Sviaty. Amen.

0: Biedl, najenije, a tuž chceme netko gratulovač národninách jam tyčenia.
1: Přejeme z Božo.
0: A náš prvný dženznýší národnínske postro tun zčeleme netko do Vojarec. Tam menúce svedčeše štvortk Gabriela Linakova kulovate 70. národniny. K tomu gratuluje jej župne předsedstvo Vojerovskeje župy na najvútrobnišo. Jako županka zasadžuje cevu moc za spichovanie serbskosti v Vojerecach a v okolinie. Jako aktívna rejovarka čískovskeje rejovanskeje skupiny tež zvonka Božice Serbo reprezentuje a při inscenácii Kramata v Čornom Gomcu stará sa vo serbsky podiel a zvučuje s rajerimi práve v urekovanie. Tež při hotovaniu serbskeje národne draste je jara aktívna a raje vojerovské končenie vulku rolu. Gratuluje předsedstvo vojerovskeje župy a přije ište doho strovotu a moce za dalše spomožne zhromadne dživo. Netko gratulujeme celé vútrobnie Petri Vuščanskému k 78. národninám, kotrež svedčeše do runia piatk. Mirnemu a pilnemu náne a džede přija gratulanča veľa strôty, zboža a vesela za cibi bobriu. Sú to manželská Hanka, Džouka Verena s Danielom, syn Michal s Kristínu, kaštišnučky, Zára, Anika, Niko, Jan, Lina a Luisa. Domovinská skupina Pančice Kukov dávšie dženca Krysče Šlosorují k 76. národninám, ktorý je piatk vosvičíva všetko dobre. Vosebie pak viezo strôtu a tiež vosabinské deremeče.

A vosi bite jubilee tun sveči dženca tež. Friedemann Bema, 70. narodni namjenujce. Leta do navjedovaš vun kor prinje serbske kulturnije brigade a bieteš 31. let doho cirkvinski hučni direktor vosa 10. Petra tu v Budešinje. A kak svoje 70. čine vosveči, no vezo, kaž so sluša na jevjusču pšet vulkim publikumom, letuša korova akademija budeskoho rotariovoho kluba pod jeho návodom so minúce zakončí a to dženca s beneficným koncertom Večer pečich Budeske Michalske cirkvi. Vunožky te venuja so tiež na dobro vutupenia špinálne mortvice, nemsce kinderlémung. To je potekým vosebitý národnínsky koncert dženca svedčí minúce Friedemann Böhme svoje 70. národnine. A tu mám ešte ďalšie pokyvy za vás. Dženca svedčí šulská a domizniska z dva Dačecach. Peča 20. jubilé. S domkovanku a tiež s drastovým svedčením. Zají so z nemsko-serbskej sviatočnosťu a to dženca popolne dvimaj v cirkvi. Potom sleduje svedženský čar přes ves a potom svedča na tamnejšie žurli. Skupina přespolní bude tiež na feče podľa. A další koncert v rěče názemských koncertů je Džencavič po půdňu štyrioch. To víta vás skupina po štyrioch v Nebylčanský Běsadže. Jeli so vám kofia a tykancace, můžete so hižo cioch tam do Nebylčanské Běsade podač. Kofia a tykanc zmiatam zpřijotované. A ještě televizijné pokyu. Čerolše oktoborské vůsevanie vůlatka, jeli s českom džili, namakače vězo v ARD mediatice.

0: Blattkula.
1: Na što da hevak.
2: Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, znate to mjena molerjo, nimale runje tak vůznamnych vůmiocov máme tež tu ve Vůžice. Ty jich snad jenoš ještě neznaješ. Hač se serščovcom, vojnikom, abo prostče se veselom na kreativiče, vůmiostvo může celé rozdílne vůparač. Što modinu na rysovaniu a molerstvu vábí? Kelko snač tež serbske kultury jena płatnie abo papierje zapobadnjene, a štu je naš serbski dyro a štu serbska Frida Kahlo. Ze všim tym so zabirame naša tema mode serbske vumilstvo.
0: Zadkula.
3: Nic savič.
1: Jutce večo.

0: Bibi. Serski program. Serski program. Serski program.
1: A vite show io Gregor Klim. Co se čoj tuchlu kane užice? No se vie, vie, svieženio, koncerto, zaredovanio, to zaspominajo te za nas, šo naše kukovske kukovje, a to žinca sarske programje. Jo, pon mam neco to nio jano za gjartnarju, nižli šikno, jo, vedkvitvo, svišime dajšni žil, naši jezirje k rostlinskim mienjam. Kvona tema je pak kubanje žinca, zabirame se ze stavom ceptarja. K mjazenarodnemu dniu ceptarja tento žin pšašame za tem, kak jo se to povanje zminilo ve casu. Nepery slyšeme ve starišinskej iniciative na Dolnoserskim gymnázium je ta se pionierserský profil gymnázia Mecovaš a veci informáciu k tomu pon net kaký ten stav je tuchelu na našom Dolnoserskim gymnáziu. V našich povestšach pejedame ako prejedne ved meta domovine, to meta jo se přepedalo 5 krát, 5 drozy južo raz gratulácie za toho nosaria meta ak bydli v Dolnej Úžice, to jo ceptari vyrovnostne a nígašne viednik Vitaj Centruma Kito Ela. Den pak slyšeme čojinko a vena jo za vás. Ljubo Čiši.
2: Raz, dva, tři. Žišik Radio.
1: Ljubo Žiši, ten tydzień, joka już było wielkim wieczowate. A co cyniš, kaž jo więc wiecz, maš o ideju? Zawiesče maš o Jonas, już o wieco nie to cyni, a słuchaj o nadczojnko z naszej budy chodz familie.
3: Nan, nan!
4: Co ga jo?
3: Nan, maš te cas?
4: Co ga maš? Cytam rono casnik, minutku przosym.
3: Nan, możesz ty mi przosym pomagasz.
4: Przy com dejm si pomagasz?
3: Nen cio nazma, a nen to nazmie dujo wiec.
4: Se wie, aż nazmie wiec dujo.
3: Ja co my plona tvarisz, a petom plona puszczasz?
4: To jo dobra idea, Jonas.
3: Co co tej wejgę to wasz? My co my plona tworisz, a potem plona więcej puszczamy.
5: O, fajn, z mią pomagasz?
4: Se wie, my trebamy papieru, sztryck a lejski z drewa.
3: Ja, a piłku, aby mogli lejski rejzasz. A nożycki, aby mogli papieru rejzasz. Máš ty štruck?
6: Jo, tam, v tom kašiku.
3: Mama, že sú te nožecky?
6: Teď tam, v tom kašiku.
4: Gledajte, o mám lejstky a papieru. Tej lejstce položím na kšicu. Obviežome lejstce ze štruckom a přilipijome papieru.
3: A ja přirežam papieru.
4: Nient trebame lim. Jonas, daj mi raz ten lim.
3: Ja, žeden lim njamam. Mama, máš ty lim?
6: Ja teke žeden lim njamam.
3: Anka, máš ty lim?
5: Ja njamam klin.
3: Anka, my trebame lim nic klin.
5: Jonas pyta klin, Jonas pyta klin.
6: Přestaň ty se vážíš. Žijte raz starému nanoju. Ten závěšče má lím.
7: Jo, co ga máte?
3: Máš to lím?
5: Jonas pyta klín. Jonas pyta klín.
7: Ho, námi klín můžeš se sednuš. Ale lím ja teke žede nemám.
3: To je ale škoda. Nen ja možeme plonat varíš.
5: Jonas Pitaklin, Jonas Pitaklin.
7: Anka, bus čiha. A nedraž Jonasa přeci. Ale ja vím radu. Gasom jak šiu ako gilc plonat varíš, som přeci z muku limuau. Muku a pičku vidi, a limio getuvi.
3: Nan, stare nan vi radu. Mama, máš tu muku?
6: Se vie, až mám muku. Ho, máš pčosem.
4: No to jo super. Pičku vidi a limio getuvi. Nent mi že me limovaš.
6: Jonas, a me gete jo me te pisane schläfki za ogen.
3: Oh ja, fein. Asch plon redne ugleder.
4: Anka, a te obmelu jo spin plonna.
5: Ja, wetze buja zeit zarne. A guba buja zerena.

0: W ostatnich tygodniach ja była zawiść, że wasza prati Japona, nicka. A jo to przecie jeszcze tak? Każ glidamy do garnie łużycy, niskery jo, Fabian Kaufürst, Arjan Rieda, nasze kukolskie kukowie Matej, zase szake teme przygotowane, a wierszo mnie tam jest wiele napszaru, wiele ruszowało.
1: Tej kukolskie kukowie.
2: Nuaszczy a sprete guski z garnie łużycy.
1: Tak, rednje veni spivaju, vet živadva ta kupka Floppy Dolls a premiera jo bila ve Haslovje a to na jadne neželi a neželu tarja ve Haslovje, Fabian, tam jo nieco bylo.
3: Jo, to ordujem šauje nostalgijski, přetokaž ja som byl mlody, toga ja byla kuždu neželu reja Haslovje. Ano, te reje jsou vědně rědně, ale také burstaky a národné dny, jak můžeš svěšíš.
1: Ta budešenská šula je svěšiva gano ten 86-letný jubileum. Věle gluky ještě raz, větlo?
3: Jo, také větem mě, jak jsem sam tam byl úknik.
1: Ale máme také dalšný, veliký šulský jubileum a to se věko nejo tak daleko vět budeš napřec.
3: Ve Radvorju a já by gronil nic 1000 let, ale na nejméně 100 let svěší ta Radborská šula. My gratulujeme vetu čoby.
1: A zavěstčí jo teke nikotarem dou čoby šel ten nový spiju, kterže jsou te budešenské nagrali a teke na YouTube vězjavili.
3: To musím gronič, já jsem bejně gardy na te ukniky, jak jsou tak fajn tu muziku naperali a tam ga jsou teke čochu starše pomagali, ale spívali a teke ten video k tomu navěrštili.

0: Atene ridne hit su naperali te musicarie vet kupki astronaut.
1: A te su psiton vjeršen uvidia teke mili beinu gluku s vjedrom, a to su mili ale teke te kučaki megu gronić, ak s tymi kanjecimi vezami abo zapšegami su byli duce.
0: Veci ak čižaša, takih kuču jo bylo ve Krosčicach a tam to tovaristvo Cyrila a Metoda kuždo litne taku nabežninu bebitujo a tam jo te žognovanie a to jo napšodu jadna riedna vec a šuži pejsach su ben zase te kuče duce.
1: A vidíš te slide na droga.
0: Na drogu do Hodžia su se uperali te spivarki a spivarje ved Kora Budešin.
1: My sme tam byli ze ženskej gromaže a miejo se kradu spedovala, co te su tam do programa zestajili, také riedne a také benie neznáte štucky, riedne zestajone. A ta cerkva jo bola plná, to hodí ju neokúžda raz tak.
0: Nie ešte dávno kenc s tými nazemskými koncertami a skoro na kúždem takým koncerše se zaspíva ved Handria Zielaria Havidžuli ptačata Čanelč.
1: Na dolnozerské jo to gaž bežem je tašky kšie dávaš?
0: Na Handri Zielo ved ňom jo gano byl jadem pšennosk ved Franca Šina a ved Mirka Šote.
1: Ten ga jo teke hodži u sobu spíval, ktož jo pšavuje sluchal, jo to slyšal. Ale ten pšennosk jo byl krádu zajemný, všeto tejstej se přiobrošilej, tomu Litz Zeilar jo teke nam dušu sam komponiroval te vetnjogo znate spivanja a melodije, abo Litz jo mil groňme raz tak per pomecniku.
2: Ten vecor jo se mi jare ljubil. Ja som vece zgonila vo toko spiva Ljubka Lilija, a to jo deredla, co ga až ten slepjanski ľudova ansambl jo ten spiv čeci spiva.
0: A tebe teke skoro přeci spívaš s vyšim, ale na nikotarach dňach veliše to nie tak.
1: To mož měš přauje, přeto gaž ja som na Kjarmuše, na Moravie. Tam jo u nemož slyšaš, rončka až tam teke bejne spívame. A ten cerkvine kor tam, ten jo časne spíval na mše, ja som kšajžil mi ten mikrofon teke zašaltovaný.

0: ty mi něco škodoníš, až z čeho tam Jana nám se byli?
1: Nie, se vyjaž nic. Penám še jo šlo tak pšavilost to rušovanie a to kjarmušovanie. A boskoju jo se teke krádu spedovalo.

0: Dolní Bojanovi sa to by zase mulkotne. Ja som niekto cejči raz bol a kúždo raz je to 20 stopňov a kúždo raz je kus vole, dybole, domojší jete. A ja bym pravil také, že si keď si ja spúšťam oko, cíti si ľudí, co šom boli od Vúžice.
1: A vici, ak žaseš raz steli kľuži, jo bylo týždeň na to v Pieskecach.
2: Tam jo byl vinové svižin a rovno tak jo grala ta cymbalka ako Bojanovica.
3: Za to sme jara dovo vojovali, že přijedže k nami na cymbalka. A my sme jara hoči na to, co su nám z Morovy připravili. My netrebeme našim svrbstve žane ujke diskotéky a partie s DJ-ami. My, Serbia, uotujeme svedžene se srbskými korenami.
4: Tyž jara dere čuzova paliva, jo so dekorácia, su lesne žone spšivotovali. To je o tej atmosfére a tom rádzeniu našim svedženiu činošovalo.

0: Nie je šo medro cerjeno bieve na Dolnosherskem gymnáziu, to je znate. Brach ceptal jo viežo k tomu, až bilingualna hudzba tak, ako jo pepšom planovana ve všakých předmetach nie je. V aktuálnym stavje sú se obradovali tentožen zriodu cvonky tamneje starješenskeje iniciative se zvonkami Bramborskeje zherskej rade a viednictvom šule. Kak tuchelo ugleda, vie zvonk iniciative a kubojenska expertka Kristiana Pinikova.
1: Ja mám, že se momentálne žilinská úcpa přejazd a tykete vysom, že se ceptarských kýžinu kenč dostanio přidatne Dolnosherské gymnázium njamku se ve celku úpecaraš. Dokuláž de ceptarie serbštiny sú také se vie ve druhých předmiatách zasažené, ale jo se také pozitívne uzvignivo až cerský plus ako přidatne předmiat se podáva. Že sa tým letniku a také bilingválna úcpa LER v redoniuma 5 a 6 a stavizne v redoni 8 a. A se vie, by myse vieci žiceli.
0: Ale vieci je serbských ceptarjov tuchelo nie. Jasne je šiknem, až musu se dali vabiš za serbský ceptarský studium Lipsku a zviem Komorovie, ale je také za vitaj projekt Groni Pinjekova.
1: Také komuna napríklad ve Vitošove, co se přepšosiš, abo josi južo přepšosiva, recne centrum vitaj, až veni zasi raz ulicujo. A vabie také za ten vitaj koncept ve regioniach. Dokoláž tojo se pomalujem pozabil, to tak existujú se vie, to víte žišonie, ale až také te zákonite, te politikárie, vie, že vecem je grono ve svojich komunách a to je napríklad jadno naraženie bylo.
0: Starešinská iniciatíva je také naraživa, až lúže vedvienka by mogli pomagaš ako riecne asistente na Dolnosherskom gymnázium je bilingualnej úcpie. To by pomenšilo zakronitosť, ako láže na serštinárius samých. Iniciativa nažija jo se přitom na pedberu ve trecnego centruma vitaj. Druga ideja, ako veste cas se južo diskutirujo, jo distancova serbska úcpa. Koncepcija za taku pak nie je ešte uvijana, a což iniciativa zaušem njoco jo až distancna úcpa, k tomu viežo až zaušem prezentnu úcpu nedajo, tak Pinjekova. Dažne tuchelne problém jo až nejo aktuálna statistika k serbske úcpie vezjavjona, na taku cakajo serbske zagronite južo veste cas, aby mogli přemyslovaš dažne napšaue.
1: Tike kaž ta lícba tých šulov jo se pominčiva. Tike kaž lícba ukniku na nižším nivou je stabilná vystanio. Veto musíme te lícby znaš a my se nažijame nento až ve svetom kvartalu. Budu se te vyzjaviš, až môžeš pen ve amše za statistiku přospustajš, až te dostanio šte dáte.
0: To groni Kristiana Pinjekova ved starešinské iniciatíve ako co meco vaš serbský profil na Dolnosherskom gymnázium je. Přírodce zmakanie teje iniciatíve buža 18. februára penžo miasa drugim v možnú kooperáciu Dolnosherského gymnázia s gymnáziumom ve Budyšenie a s gymnáziumom Dainske je menšina ve Schleswig-Holsteinske.

Před Slezinu Nímské kubenské krize, respektivně kubenské mizere, jsou vecakovania na úcecích mežom groniš utopiske. Za každou šestu úcecu vesobu to je 18%. Jsou za vedkubovanie zagronite na žele největše upomínanie. To pokazuje šulský barometer 2024 na přašovanie založby Robert Bosch. Pak se starejše liebda starajú v šulský žin svých žiši abo do celého nic, pak sú jano šeško k dostajšeju a vestanú z boka starejšinem jacoram. Abo veni majú vesebne úsoké vecakovania na šulu a ucecich. Na keńcu grozy starejše z rycnikom obrošiju se dla kuždeje drobnostki za skierzbu na szulski dogled. W ekstremnym parze daju se verbalnie abo samo namecnie do ucecych. Niekotare pedagogi powiżiju we pszałem psychoterroru z boka starejszych. Ten fenomen nie je nowy. Już o 2020 jo na przeszowanie w Bajerskiej pokazało, aż jo zgromadne żyło ze starejszymi siesze. 75% napšašovaných jo pedalo, až jo viecej konfliktu.

0: Colette Champatisova usmjerio gledanje na jeden drugi aspekt.
1: Ja se myslim, až samjo laže ten vesebne uznam peovanja ucapnika v tom, až statkujome na vjelgin vjele roni na chronocasnje. Myslím se vje v prítnym ríže zagronite za to, aby viedu a kompetence pesrednjali, ale rónocásne sme také pedagógi, didaktikáje, vedkováje, perážováje, převežováje a zase také samo přigranianské partnerje v všetkých situáciách. Also na tom jo vížeš a šula jo sa uvijala. Nie jano vece nauknenie fachovej viedy.

Manfred Richter, jo, svěšího, peněžen, tribíně, svoj čia, vesem žasete, národně žijí. Zvonky tovaristva Nepelic Tver, veronem vám, kněz Richter, učobně gratuluju, veniže co vám, dobšího da strově, mec, a derje miše. Hršo Buzar, zeželouka, Hartmut Leibner, jo, autoru, ordubau, vesem a šest časet let stary, a přece darju tovaristva za to serske cerkvi a zvonkojo kupky serske damša žice, jo, bratši a soče, Bože žognovanie a především mecnú strôvotu a lušť pri všech aktivitách lic ve cerkvi abo namiaze národných menšinov politických pódiumach žoška šuži si daricujo a šo dobre za všo. Žilovie byli Dödingojc Tomas, kuviednik Kora Užica jo na samskom dňu zviešil svoj 27. borstak ved tvojego Kora Tomas přijdu ľube gratulácie a žek za tvoj angažement, ten Kora tak derje naviedovaš. A kupka serska Rea se tým žicenjam přizamknio Tomas jo vieste cas južo ve kupce a pilne fitlu jo kriam a živaniam. To je velike obogašenie, kušte pani žele ven Rejovajnskim domnia miestče grajo a tož smiem teke ja ves Sobinski ještě raz ugodniš tebe žik, Lube Tomas. Kristina Klimová z Dešna, ako znajome ze Serbskiego muzea, čož jo kurátorka, jo svieši vás cevijo familiu z Riodu svoj pieš až jest žasete bostak. Cvonky kupky Serbska Namša jej učobne gratulirujú. Ako týka spechovajnske tuadistvo do Monískiego muzea Dešnie, jo, ve cevije familie smijomši pestrovíš ešte raz žinca ved tvojich enkelžiši, ved Marta a Janoša, ktorých se užikujete za ten dobrý týkajnc, ten je už ašen, ved Muskiego Marko, přírodne je žoky Katarine, ved ľubých přízvojšných z Dešna, z Gornie Užice a z Palinia. Žice meši šikne jedernú strovotu a ešte viele, viele zajemných projektov a ustajencov v Serbskom muzeu. Za to nic převele stresa, a se mir schätze liebe Kötze ab hier mit Kuhn. Katharina Schelzholz auch was, aber Katka Agnetike Gronje, ja, nennt euch Janas Schalitzdara, starische Diana Arvinie, jej Utschabne gratulierte, pate Droze, wenn ja mir war Tickes Riodu Boris, da kann jenta Koins zwischen ja ich hier raus, dichtig swishy. Stvrtke svieši o Gorni Vúžice Júri Vúščanský, rožené v Niegličicách, pieš a sedemžaset národný žen a dvojkolietné maši cari. Nosári myta Čišenského a myta domovine sa až do žincašnýho procijo vo mjaze Svovianské dorozmieše a spiechovanie serskej viedomnosti a umnostva a dlad jogo statkovania. Vesibne také za dolno Vúžické umnostvo dostanio žinca ešte raz veľký žik z Chošobúského serského muzea. Marita Tatanova Zeželova Jopiečke byla naša glucna národní narka ke 27. národnému dňu žice jej cvonky domovinské kupky za přijduce živinské lieto viele strovosti, kluky a jasovosti. A ved Sorešnek glida Gudrun Štankalova na 6-7 živinských liet vena bydli v Rónem a jej tovaristvo Nepelic Tver gratulirujo jej na nej učobne. Cześć, teka gratuluję waszym lubem przez Radio Grönschotonam, a my to rad zmężniamy.